0: Pitschich a dobra nalada kniži tiždenca rano dupola nas ve studiju Blanka Funcena, renča redaktorka, ma přelatku do vusovanja. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobro ranje. Štož ma kanal MDR Serbia na Instagramje abonovane, to nje to čera, abo začera už im hižo vidžal, v socialnih sičach sme so vas prašili, što sluša poprom k serbstvu. O tem so šako husto diskutuje. Rieč, naložki, drasta a začuče, to su nikotre kriterije, to jsme chceli vaše měny nevědět šličby k tomu a další fakty zmíme dženca ráno. Nimo toho zabírá se Simon Hiduška hnudom se s insektami ve serbské hudžbě a na děči čakají za so bagor na kvána auta a měšová na tvarnišču a co kopicu dalších informací a so ve hudžby za vás vězo tež zmíme.
0: Sedam minčinou po pečích, děkuji se Blanka.

0: Běle knašestře, wonka, příroda, dále, bujně, kčeje, a kak běše mi ratačera praju, medla, může meja, tajka, vosta, číšče, ty příchadne štornače dňo, zo nie je přečopo, a zo so vomire tež dešťu, jen hajč začarovšim ty krupy, to by také prajene tega strožela, ale když tla trochu zimnišo a může so příroda dere vočastvič čím rejnšo. Ale wonka pak jenož nekčeje, ale tež zinči a frinči, broki, insekte, vulke, mauke, pisane a kawate su popuču, se man heduška raz nekotre serbske spive k tomu předstají, když tajke letace stvorenčka sobu tematizuja.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko. Mieske bruki wonka švorča a letaja, a so tež do nekotreho škuli spewa zado budu. A tam dale zinča, kajž například vy sčejovacej hudžbni vurevance z leta 1965. Skomponovanej od Bjarnata Krauca.

Bole humoristiski je titul, kiše křesťan James Smynk ve lječe 1992 interpretoval. Wón wobspěwa žiwjenje muchi Zuzule jako Mori Tat, štož je skerje powědacy spěw ze štipku tragiki a žortom. Wiace spěwow o muchach, muškach a borkawach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skerje z placawu abo tuflom, nic notami. Porno tomu namaka so wiace hučby kmietelčkam, kiž maja nydom wiacore symboliske woznamy. Steja za zmenu, nowy spočatk, žiwjenske wieselo, swobodu a niesmiertnosć, a so tuž jara rady słuchpnia. Mirčin Veclich wužiwaše mietelčku skerje jako metafru za pwaš nad žiwjenjom.

0: Petrogin Cicicin na po 60 je zdybkom.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Blanka Funcela.
2: Zjawna zromadźizna wo zaurenu poroduje stacje Kamecu je so sredu večer tamnišim dživadle wotmiła. Na nju přeprosuje stajme z drugim kamenskim mješanostom Michael Preuss a Mike Farbiš, kiž zastupuje inicjativu přečivo zaureču. Mješanosta Preuss vitaše inicjativu v okresnych radžičelu, kiž pominaja zamovitosć v okresa Budešin a kiž cedža so s krajnem radu udom viča zam zetkač. Njedeši mješanosta Kamenca Roland Danz chce pola krajna rady zromadnje z dalšimi okresnymi radžičelemi prostu na wurjadne posedženje okresného semika stajč. Vesne w obswětlenie Radworskiej gmenie přetrěba po zwěsćenju energijového zawoda wjace miliny hač by si gmena na zakładze swojej statistiki wuličiła. Tuton dotal nejasny problem bě tema na zajšwej gmenskej radže Radworju. Klimowy manager gmeny Marcel Bellmann je předstaju analýzu, kelko energie so přetrěba. Do chwilu svědčí ve 23 vesnych dželach gmeny 511 lampu. Z nich je hižo 40% na modernu techniku LED přestajenych. Dalše starše lampy so dále krok po kroku na LED vumenia. Dokež so v Bukecach u nevopšierne tvári, nebe možno tam lieca meju stajč. Zopak nebe na vož k vupadnu přijotuje tej Bukečanska besada a kulturu spešovace tovarstvo za so zromadnje s dalšimi partnerami mieske svedžin. Tutun vodmeje so cicte meje při vesnej hospodže, džež vuhotuja skupina Serbska Rea a dujario vosade každež Bukečanska drastova skupina program. Prini raz podla budže lieca večša skupina Holcu a Hulcu Bukečanskej zakładnej šule, kot si šižo pilnje za svedžin zvučuja. Přizamkne so pisane program na žurli vesneje hospode mez drugim se skupinu Serbska Rea klankodživadvom za dječi a fotove vustajencu drastove skupine. Serbska zakładna a Serbska wyższa szula Budešin woswieči te lieca swoje 80 wobstače. Pod hesłom nasza szula čera, dženca a jutce, chcedža so szulaki a szulary na šelakich stacjach ze stawiznami kubanišča zabirač. Za to tu chwilu mestrujem brošurku a wustajencu přijotuja. Tohodla pytaja byłších szulaku, szulariu a wučariu, kiž su niedy serbsku szulu Budešinje wopytali, so bychu so z nimi vo ich dopomnienkach rozmoveć muli. Nimo toho romadža fota. Tutun tydžin po wyskupina szulariu serbskej wyższej szule Budešin našim studiu, so by natočiła vo tym krótke video. Mytowana dokumentacja Wako ma wulu na puču je wotnietka darmotne internetše przystupna. Film pokazuje spečovanie przeciwo wotbagruvaniu s Wakoma za brunicu jamu kočebu sever. Produkovalo je dokumentaciju towarstvo w obswětu a skupina Kočebus, kaž zdželi riečnik skupine a autor filma René Schuster. Wot premiere Loni Mircu je so film předstaju po cuji Nimski na niedze 40 zaredowaniach a na wiacorych w obswytuweho a przyrodoweho filmowych festiwalach. Hakle minene tydzień su dokumentaciju na Braniborskim festiwalu w obswytuweho a przyrodoweho filma wuznamenili. Je na 40 mienczyński film je na stronie Der Braunkohle im Weg DE przystupne. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vědro.
2: Tež dženca bude dře skere pomročeno, haj desa des moho so tež níže nešto švihelu najnš, maximálna temperatura takhle vokovo 14-15 stopňov.
0: Na pučach so ničo nestava, prozne puče, široke drohy mače, tu iš dobro jizbu do džencnišeho rania.
1: Serbski Rozwóz.
3: Tak jak wiesz, Michaela Koszakowa wczera we wiedry triż prajła. My nie możemy we przychodnych dniach cyle krótce wieścić, na którym jest nieco, gdzie deszczu je proszu. Budźcie przeco z przygotowanie, to może cyle spieszny hić. Gdyż była nidzie nieszto ciemniszo, potom dobicie tam też z deszczom liczyć. Ladajcie to su też metrologo, jo trochu bezradni we tutym czasu. Sześć minut po 6 je.

Česač mi činu dosedy myš, ja stołka dżam zosče, čerowši dżeń dery pšetrali. Bože spiče, dżeń muži, nanojo mužojo bichu po puču a z čewe tež trend, nowy trend spoznali menujce, zo nesu mužojo jac tak jara we kolesowarskich skupinach po puču, ale skerie ze skoretami zapšahami a samo tež ze skonjemi. Ze serbske koroju pak nedživajce toho, vyše mužaca skupina po puču, kajž kuždoletnje vulka serbska kohoj modro červena biła smahovaše so na koncu mužacije skupine ze snowoslic, ale oni mijachu vulke veselo, šako su čera po puču byli ve kulovskej vosadže. Čeveč menšinou do sedmeche.

0: Wyšnětkowy mějí, dobra nepřije sábské rozvoj, spěle k navosom je Wyšnětkowy mějí vonka, co se všetko zinčí a frinčí, to nevesli jenož vastočky, když insekty máme vůlky písané kavate, tyž rádi žeru, ale nás tyž lúdí, když slyšíme, jak rýně vonka píska. Jsem ein Heduška, raz někotře sábské zpěvy představí, když tajke leta cestvo rinčka tematizuje.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Miejskie bruki wonka szwórcza a letaja, a so też do niekotrego szkuli spiewa za do budu. A tam dalej zyncza, kajś na przykład wyszczyłowacej hudźnej wurywance z leta 1965. Skomponowanej od Bernarda Krauca.

0: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
1: Suma Heduška je nam někotre serbske spěvy předstaju, kiž vopspěvaja letace překasance, kiž vospěnětko za sobě nevonka švoča. Mieski bruko leč.

Po francuskich stučkach bunže po serbsku dale, no samo so wie na mejemetanjach po serbskich wieskach. No totla je wulki rynk. Dženca pjatk započnemy najprej raz w Horkach, to na večo šestčich. Tam potom tež mieskaria so započnie, abo tež so přizamknie dźičace program při vohňowej woborje a potom je zabavny večo ze skupinu Brankačky a přečeljo. A jutřiša sobota. Potom naraz jedźemy do Němcov, jedźemy do Rožanta, jedźemy do Krosčic, nohaj a šudže so tež rijuje, tak tež například ve Votrově. Prošu poladajče, do jednotlivých sú tež dla času to šitko nitu naličič nemôžu. A tež šudže sú predstajenia dječacerie plánované a nedželu mače potom dále vulky vúbia meje metanju. Například ve Nowej Wiesce, například w Woklicach, w Nuknicy, Šunokoniecach, Dobrošicach, tež w Zejicach, abo, jak by było, gdyż se do Nebečic dojedzecie po takim. Šudže so rijuje, šudže so derje, spiwa, a šudže budže dosć dobreje nalady. A nareje we Koniecach, tam na domizniskim dworje, vam dženca tež hižo zapiska. DJ Frank Vesela ze serbskimi spiwami nadziomny tež, ja by so przez tutu stučku veseliła, gdyż spiwam Frank Vesela.

0: Jednać mi dźwięk bosy myś.
1: Policja z G.
2: Czaroši dżin muži odbieža. Po informacjach policje pomiernie mirnie odladajo od niekotrych mylenia chary a alkohola dla žane wulke wušparania, ničo o čimž mili ju rozprawieć praj policja. Knjez Božu mě s štyrymi kolesovarymi dojnže sredoveč o biskupicach, tam jedžechu cio kolesovarjo na ibajkach, jim napšečo jeduc kolesovar pak nebozži, tak so dobiachu so tamni vůvinič a přitem doso zrazichu a tež zranichu zavinovarnie z Boža pak prošče čekne. Nasta škoda 200 euro a policia patnetko přepytuja dla čeknenia z měst na nezboža dla. A tež v Bočnici pytaja za zavinovarjem nezboža v útoru večer, dokiž by se tam nechto z miestna nezboža zubil. Policia pyta za vodžarjem dotal neznato auta, kiž je na šulski hasl Bočnici, mes vosnače a 19 hodin cici do parkovacoho VW transportera zrazu a škodu 4000 euro naparal, svetkojo su namoveni so přizevič. A vojerecach su zastonice sredu krutko do ponoce 60 letno e-bike kolesovarja zadžaželi, dokež nevestče jedžeše, při testče zvestčichu nimale 10 promille alkohola krej.

10 mjeńczyno dodźěłećich na podźěłećich a propos korene. Štěla hižo von zesadželi na přikład solojtwe. No hej to pytniče rozdźěl hac še to direktne do rjadku sadželi, abo snano tež samo do vysoké rjadki menujce. Tam je automatisce tež potom poda čopliša, dokež haj so přetvaje spode, še tam haj zelenju nuc zmetali šelaka hauški a kiješki a to što še romadže zmetli a potom tam čerstvu pers čore a nitko, když so to rostvaje snano tištu a tam kus druhých vicku hišče domu, to ty je menujce korenjam a tak tiž dere nitko najpřikvat solody rostče ve vysokých riadkach. Vosom inčinu do napuđevečej.